0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette
2: of a man. Scaramouche.
1: Bohemian Rhapsody.
3: To má být předělávka.
1: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vláken. I see a little silhouette of a man. Thunderbolt of lightning,
3: very, very frightening me. Galileo! Galileo! Jestli ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
1: Založíte mě, kdyby náhodou.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Kiss počasí.
4: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
5: Hezké dobré ráno, 7 hodina je tady a vzhledem tomu, že o víkendu nemáme zprávy, tak vy byste mohli teďka suplovat, normálně zavolat, co se kolem vás děje nejnovějšího, protože to jsou vlastně takové zprávy od vás přímo do rádia. Takže 210 320 320, klasické 3 víkendové telefonáty, protože vy budete ti, kteří jako první promluví k národu o tomto víkendu. Haló, kdo pak je tam? Kdo pak je s námi v éteru? Kdo chce být s námi v éteru? Čau, tady Martina Kis.
6: Nazdar, Jarda.
5: Jarouši, jsi úplně první, koho tě slyší, kdo tě slyší.
6: Ty, já jsem se dovolal.
5: Jsi tady, člověče, a odkud voláš?
6: No, ani se neptej.
5: No, ptám se ale.
6: Z auta volám.
5: Z auta a jedeš po dálnici, po jaké okresce, nebo...
6: No, jedu dálnici, směr Přerov, Zlín.
5: No vidíš to, já jsem si říkal, že budeš tajemnej jak hrad v Karpatech a nakonec jsme to s tebe vytáhli. A co počasí? Všichni řeší, jestli bude pršet nebo nebude. Jak to vypadá na Přerovsku?
6: V Ostravě svítí sluníčko.
5: Ano.
6: Jel jsem, já nevím, kolem Nového Jičína, nebo já, ne, no tam někde mlha, tady taky zataženo. U Přerova.
5: Takže ty si vlastně stihnul všechna roční období, sluníčko, mlhu i déšť.
6: Ještě
5: bude déšť u Brna.
6: To asi přijde, jako já nevím, jestli na Jižní Moravě prší.
5: Uvidíme, zjistíme všechno, on se určitě někdo ozve z Jižní Moravy teďka. Klidně nám zavolejte z Jižní Moravy, ať ví náš posluchač, do čeho jede. Měj se krásně, 6 kilometry, ahoj.
6: Jo, tobě taky, ahoj.
5: A kdyby vás zajímalo, jak je aktuálně v Praze, já jsem to projel teďka, kapky. Ale takový ty jako lehký, takový ty, jak vás jako pohladí, jak vás to jenom lízne, jak se trošku jenom jako osvěžení tím. To nevadí. To jsou taky ty kapky milý. A kdo pak je teďka tady na telefonu s námi? Čau. Haló.
7: Ano.
5: Radio Kiss, dobré ráno. Odkud voláš?
7: Voláme před Mníškem pod Brdysme.
5: Ano.
7: A jedeme na Střeleckou pouť.
5: Střelecká pouť. A kde se koná Střelecká pouť?
7: Dnes. Skalecká.
5: Jako Skalecká. Já si myslím, že Střelecká se budou střílet růže.
7: To ne. No možná taky, jak jde, ale tady bude spousta programů, krásní stánky, tak se moc těšíme.
5: A dobře, a Skalecká pouť, to bude asi zřejmě nějaká vesnička jménem Skalec.
7: No to ne, to je Mníšek pod Brdy, je to opravdu velký městečko.
5: No to já znám, to je vedle dálnice, Mníšek pod Brdy, no vedle dálnice, výborná restaurace na náměstí, to já všechno znám.
7: Ano, a dneska tam bude i velký koncert, spousta kapel, jsme tak četli v programu a budou stánky, takže lidi můžou přijet.
5: Takže a vyjedete jako takhle první, už 7 ráno, tam budete, a nebo tam vezete stánek nějaký?
7: My tam totiž budeme prodávat, moje dcera vyrábí náramky korálkový, tak tam bude vyrábět a prodávat.
5: Kolik stojí takový náramek korálkovej?
7: 40 korun.
5: No to je krásný, tak to všichni jdeme pro vaše korálky. Tak jo, dcera se s tím dělala celý týden, to musíme i podpořit. Tak zdravíme, jo?
7: Díky moc, hezký den, ahoj.
5: Tak přátelé, vidíte, jak se dostane reklama do rádia, úplně jednoduše, prostě reklama na korálky, tyjo, za 40 korun, výborný. A do třetice, kdo pak s námi vysílá, čau?
8: Ahoj, Lenka.
5: Lenko, co ty, po ránu?
8: Zdravím z Ostravy, nevím, kde pan projížděl, ale v Ostravě je zataženo, jo, takže nevím, kam pan projížděl. Teď jsem poslouchám v autě, protože jedu do práce.
5: A?
8: Takže nevím, no.
5: A v práci na tebe čeká dneska něco zajímavého. Bude v práci svítit sluníčko, nebo bude v práci zataženo dneska?
8: Ne, v práci svítí sluníčko stále.
5: Tak to je důležitý, protože takovouhle práci máme rádi.
8: Jo,
5: tak
8: máme.
5: Pozdravuj
8: a
5: pana.
8: A jinak máme kursy v Ostravě a jsou úžasní. Sice včera nám tam hodili vidle do toho déšť, ale úžasné.
5: Jo, vidíš, vlastně v Ostravě festival. No tak si to moc užijte a přežijte to.
8: Jo, jo, ty taky.
5: Ahoj, čau.
8: A pochopně, ty jsi normálně stachán, ty furt jsi v té práci.
5: A pořád to víš, že musíš samozřejmě dělat radost tomu publiku. Měj se krásně, ahoj.
8: Jasné, čau.
5: Čau. Pořád v práci, teď já měl týden dovolenou teďka. Dobré ráno, 7:00. Martin Hovorka na značkách.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. I'm so

nám to dělá to počasí. Já tomu pořád nechtěl věřit, protože několikrát nám slibovali bousky tento týden a pokaždý to nevyšlo, tak když nám slibovali na víkend ochlazení a hlavně zatažení oblohy, tak já tomu pořád nechtěl věřit a evidentně dle soudu našich posluchačů, kteří volali před okamžikem, vypadá to na déšť dneska, ale dopoledne, takhle déšť, možnost přeháněk. No ale všechny vás zajímá, co má Máchovo jezero, kisparty a tak dále, jak to bude s tím počasím, tak já mám skvělý zprávy. Přátelé, já jsem teďka projel asi 6 různých předpovědí a podíval jsem se na různé diagnózy a prognózy počasí a přátelé, jestliže teďka je vlhko na Máchově jezeře, jestli třeba tam jste ve stanu, tak nebojte, už po obědě se rozjasní, stejně jako včera. Včera taky dopoledne to vypadalo buchví jak a pak najednou bylo 30 stupňů odpoledne. Tak dneska to bude úplně stejný a navíc bude jenom 25. Takže na mejdan, na pláži 25 stupňů, kdy se bude tancovat, úplně špičkový počasí. Takže přátelé, jestli teďka ještě přemýšlíte o tom, jestli jet či nejet na Máchovo jezero, tak rozhodně ano, navíc vstupenky seženete na místě, tak na vás všichni čekáme, protože tohle bude ohromná Kiss Party Live na Máchově jezeře, která už v podstatě je za dveřmi, za rohem a doufám, že i vy jste na cestě. Klidně se ozvěte přes apku Rádia Kiss, jaká je cesta, co zrovna posloucháte, co jste si dali k snídani a jak jste připraveni a tak dále. Lady Gaga, ICMC, Metcon, to vám budeme hrát v těch následujících minutách a budeme rádi, když je budete trávit s Rádiem Kiss. Hezký víkend. Rádio

0: Na Rádiu Kiss pár minutek před 7:30 zpívá Metcon a slibuju, že vás budeme na Rádiu Kiss po celý víkend zvát do všech koutů České republiky.
1: Kiss Active Weekend.
0: Začínáme v Beskydech, a to v Rožnově pod Radoštěm, kde je to legendární dřevěné městečko, a tam se koná dneska pekařská sobota. Nabídne oslavu pekařského cechu i bohaté ochutnávky pečiva. A sami víte, že když projíždíte Valašskem, že tam u silnic jsou stánky, na kterých nabízejí valašskou pizzu. To znamená klasický frgál. A i když si u prvního stánku říkáte, ne, to kupovat nebudu, zbytečně bych přibral nějaký to deko, tak u druhého stánku už přibrzdíte, ale u třetího stánku, jakmile ho míjíte, tak už dáváte zpátečku a jdete si koupit celý obří valašský frgál. A jedno, jestli je s mákem, jestli je s borůvkama, prostě chutná to skvěle samozřejmě. Takže zdravíme do Valašska, zdravíme Rožnov pod Radoštěm, kde dneska budete ochutnávat nejlepší chleba, nejlepší rohlík, nejlepší právě frgál a tak dále a tak dále. Nechte si šmakovat. No a společně s Blankou vyrážíme do jiných hor. Teďka z Valašska se přesouváme do Krkonoš. Co nového v Harachově, Blani?
2: Výlet si dnes, kysáci, můžete udělat do Harachova. Konají se tam sklářské a pivní slavnosti. Výběr hudby je pestrý a pivo poteče proudem po celý den.
0: Pokud máte také nápad, jak trávit sobotu, potažmo neděli, apka Kisu, nechte nám vzkaz a pojďte si s námi na Kisu zavysílat. Dobré ráno.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo. Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Hezké dobré ráno, máme 7 hodin 41 minut, krásné sobotní ráno přejeme. A teď pozor, astronomové poprvé objevili atmosféru obklopující kamennou planetu podobnou Zemi, která obíhá v obyvatelné zóně vzdálené hvězdy. Podle výzkumníků jde o dosud nejsilnější důkaz, že mimo sluneční soustavu mohou existovat světy s podmínkami podobnými těm na naší planetě. A já se ptám, kdy se stěhujeme a kolik tam stojí 3+ KK?
1: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, 7 hodin, 50 minut. Naše vysílání můžete poslouchat i během dovolené v zahraničí. To neznamená, že když minete hranici našeho státu s tím nějakým vedlejším státem, že to všechno vypadne. Naopak dáte internet, kiss.cz nebo hlasovka apka Rádia Kiss a těmito způsoby se k vám dostane naše vysílání i třeba v tramtárii. A já mám radost za zprávu od naší posluchačky, která píše, že ve 2.30 ráno v 2:30 vstávačka. Jo, rychle se ošmrdlali doma, naházeli věci do auta, snídaně rychlá, kafičko, tohle. Ve 4 ráno se vydali na cestu, směr dovolená v Itálii. Poslouchaj Kiss, cesta krásně utichá a píší tady naši posluchači, že za chvilku budou už v Českých Budějovicích a že se jim jede skvěle. Stejně tak to je i na cestě do Chorvatska. Ahoj!
1: Tady Pavel, jedeme s kamarádama do Chorvatska, jsme na cestě. Je to tady dost ucpaný. V Rakousku a trojka nic moc. Zdravíme rádio.
0: Je, to nás potěšilo. Nazdar. Ozvala se ještě jedna posluchačka, jmenuje se Ráchel a ta píše, že mají před sebou ještě 4 hodiny cesty, než dojedou na ubytování v Chorvatsku. Moc si to užijte a pokud nebudete mít na dovolené co poslouchat, vězte, že tady je pro vás Rádio Kiss, které vám bude ty vaše oblíbené hity pouštět i během vašich oblíbených dnů. Andrea Bocelli, David Guetta, taky nás čekají Max z 90. Mějte hezkou sobotu, kdy Drahomíry mají svátek.

0: jste na cestě na dovolenou, během cesty na dovolenou a teďka je ten okamžik, kdy mnozí po noční cestě přijíždějí do těch svých ubytování, takže vás všechny zdravíme, kdo se to zvládli celou noc udržet ty sirky ve očích, tak jsme rádi, že jste víceméně v cíli, tak poslední kilometry zvládněte a užijte si volno, pokud vás čeká.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: V případě, že jste normálně zůstali v České republice, protože vás čeká běžný víkend, tak samozřejmě na cestách to není nic růžového. Aktuálně problémy na dálnici D1, jdete-li z Prahy na Brno, tak za sjezdem na Divišov hoří dodávka, na místě už jsou hasiči a kolem se projíždí pouze jedním jízdním pruhem. Dále jsou problémy u Brna na D1, jdete-li právě teďka z Vyškova na Brno, nedá se sjet na Bratislavu na 196. kilometru. Uzavírka tohoto sjezdu potrvá až do dnešního večera. Co je potřeba udělat pro to, abyste na Bratislavu sjeli v tomto směru? Dojet až na exit Mikulov, to je 194. kilometr, pak se otočit, jet Krapínek zpátky a pak už můžete směle na Bratislavu. Tak to jsou informace i z Brna, abyste měli přehled o tom, jak to aktuálně vypadá na tom křížení D1 a D2. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Vybíráme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
4: Od 8. hodina, Martin Hovorka s vámi na Kissu, přeju dobré ráno, posílám do uší Wablyu a taky nás čekají Ale Farben.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Hned pochopíte proč.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Celý rok 2026, každé všední ráno od pondělí do pátku máme hru 7-7, kdy můžete každý den vyhrát až 7000 korun. To, kolik si odnesete, to záleží na naší hrací kostce. Podle toho, kolik na ní padne, tolik peněz vám dáme. A zatím suma sumárum jsme vám rozdali 500 000. Rádio Kiss v roce 2026 rozdalo v soutěži 500 000. Přátelé, tolik peněz už jsme mezi vás rozhodili, tolik jste si vyházeli kostkou a to jsme v polovině roku. To nás druhá půlka roku ještě čeká, takže další výhry se do vás pohrnou a já věřím, že budete úspěšní jako naše posluchačka Jana, která se dovolala v tomto týdnu.
2: Házím červenou kostku do věže. A na hrací kostce padla šestka! Takže vyhráváš 7000!
0: Další herní kolo opět v pondělí ráno, tak držte vlnu Rádia Kiss a já vám budu na dálku držet palce, aby naše hraní trojka vám hodila něco hezkého, co bude potom v té peněžence dobře vypadat.
1: 7-7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Hezké ráno v 8 hodin 20 minut.
1: Kiss Active Weekend.
0: A na rádiu Kiss opět další várka skvělých akcí, které se o tomto víkendu konají. Pokud mezi vámi je nějaký pejskař, teďka si zesilte rádio.
2: Zveme vás tento víkend na Kružberský tesák, pejskařskou akci pro profíky, amatéry i širokou veřejnost, která se koná v malebné krajině Kružberka a blízkého okolí. Vytáhněte se svým čtyřnohým parťákem paty z města a zajděte se nadýchat čerstvého vzduchu. Čekají vás závody, soutěže, dog trekking, pejskiáda, stanování a spousta zábavy.
0: A v tento okamžik zdravíme naše posluchače do Železných hor, což je místo, které se rozkládá ve východních Čechách a také na Vysočině. Ahoj!
3: Čau, tady Michal, já jsem u Chrudimi na Železných horách na rally. A tady nám zatím svítí sluníčko, máme krásně. Tak se mějte krásně, čau.
0: Víš to, tak můžete vyrazit na rally do Železných hor a kousek odtud je vodní nádrž Seč, takže koupačka, možná to teďka, i když, pozor, tady říkal náš posluchač, že svítí sluníčko, třeba tam u vás teďka to vypadá na to, že bude pršet, ale to se vyprší dneska dopoledne a odpoledne už bude hezky, takže ať už máte na odpolední či podvečerní čas, večerní čas, domluveno cokoliv a teďka se trošku jako bojte toho deště, tak nebojte, protože bude krásně. Taková je předpověď, že to sobotní odpoledne a večer si všichni moc užijeme, ať už budeme dělat cokoliv. Meduza, Coldplay, další muzika tady u nás na rádiu Kiss, vychutnávejte.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Malinku do finále a já tady mám pro vás, přátelé, představení posledních dvou zápasů. O třetí místo se hraje dnes ve 23 hodin. Zápas Francie-Anglie. 23 hodin. To je pozdě, ale tak je tam ten posun času, což se dá jako dobře pochopit. No a pak je v plánu také zítřejší finále, kdy se proti sobě postaví v 9 večer Španělsko-Argentina. Takhle, jestli jste vyrazili teďka jako rodiny na dovolenou, tak já si myslím, že jak dneska pozdě večer, tak zítra, taky de facto večer se asi hodně rozdělíte, protože pánové půjdou, třeba já to vidím v tom Chorvatsku nebo kdekoliv jinde, tak půjdou pánové, se oddělí z těch apartmánů a půjdou si sednout někam do hospůdky sledovat fotbal. To je jako jedno, že tam budou nějaký cizí pánové, ale taky to budou fanoušci fotbalu, takže dámy budou doma s dětma na apartmánech, a pánové si vyrazí i v rámci dovolený podobně do nějakého sportbaru sledovat. Takže dneska Francie, Anglie a zítra proti sobě nastoupí španělský fotbalista Rodri, jo, záložník Manchester City, to je na straně Španělska, a na straně Argentiny samozřejmě Messi. Takže Rodri a Messi zítra velký souboj v 21 hodin. Teď mi tady člověče přišla SMS-ka, to je docela dobrý. Kámoš si koupil lístky na finále mistrovství světa ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže pokud by měl někdo zájem, kysáci, 19.7. v 15 hodin, obřadní síň Praha 1, nevěsta se jmenuje Monika.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, máme téměř 9. hodinu a pokud jste někdy jeli přes Barrandovský most, zazpomínejte, jak to tam vypadá na pražském Barrandovském mostě, tak chtěl jsem říct, já jsem si to užil dneska ráno, protože jsem tudy jel do rádia, tak jsem chtěl říct, že cesta přes Barrandovský most už nikdy nebude taková, jako byla. Protože tu od včerejšího rána chybí taková ta plastika, nebo jak oni tomu říkají, socha jménem Rovnováha. Takový ten betonový nesmysl, jestli si vybavujete na kraji Barrandovského mostu, vypadá to jako křídla, nebo já nevím, prostě jaký betonový, prostě nic, betonový nic to je, byl teda, on se to včera rozpadlo a vždycky to bylo jako posprojovaný od grafiťáku, že prostě hnus, jo, jízdilo to tam, ale bylo to tam celý roky, tak včera se to rozpadlo, zase na obhajobu už to měli nějak jako oplocený, že to chtěli údajně bourat a spadlo to dřív, než byla, než proběhla taková ta řízený odstřel této sochy. Takže to včera spadlo, není to tam, jsou tam jenom trosky. No a ptali se lidi, viděl jsem nějakou anketu v televizi ve zprávách, jestli jim to jako bude chybět, nebo jestli by to nějak chtěli nahradit a všichni vlastně se shodli na tom, že to nepotřebují nahrazovat. I když se už objevily iniciativy, aby někdo rychle vymyslel nějakou tady prostě náhradu, aby to rychle někdo upatlal ponovu a celý se to tam vrátilo. Já si myslím, že ale brzy přispěchá náš přední český umělec David Černý. On umí jako velmi dobrý plastiky, tak já si myslím, že přijde jako brzo s nápadem, jakou svoji, on vždycky má nějakou sochu po ruce, tak on určitě brzo přispěchá s něčím, co by tam jako na ten Barrandovský most umístil. Teďka se hodně mluví o Davidu Černém v souvislosti s tím novým mrakodrapem na pražských Butovicích, jak to má vypadat jako vrak lodi. Tak to je on. Já si myslím, že i on brzo přijde právě tady s nějakou náhradou za tuto rozpadlou plastiku z Barrandovského mostu. Uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně, až přes Barrandák někdy pojedete, vzpomeňte si, že jsem o tom mluvil. Hezké ráno, dobrou sobotu. Radio Kiss.

0: Prahou a Brnem, nechtěl bych to jet, tak raději si dejte někde kávu a počkejte, až se to všechno vyklidní.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Dálnice D1 je aktuálně uzavřená ve směru z Prahy na Brno, a to za Divišovem. Jednak na 48. kilometru hořel vůz, ten už se podařilo uhasit, ale probíhají zde odklízecí práce této dopravní nehody. No ale navíc, 2 kilometry před touto dopravní nehodou se stala hromadná nehoda, ta je na 46. kilometru a z toho důvodu tu jsou ohromné kolony, už jako na hodinu a tak dále stoupá to. No pokud se tomu všemu chcete vyhnout, sjeďte na 41. a zpátky na D1 se vraťte na 49. kilometru. Jiná rada aktuálně neexistuje. Šťastnou cestu!

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
6: Od byla 9. hodina, s vámi je na rádiu Kiss Martin Hovorka. Moc vás všechny zdravím a posílám vám Davida Guettu a taky Marka Korna.
7: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Je to tady, den D, 18. červenec a Radio Kiss za vámi dneska jede na Mejdan k vodě, do kempu, na Máchovo jezero, na pláž, wow!
1: Kiss Party, Kiss Party Live! 18. července u Máchova jezera.
0: To jsme pořád odpočítavali měsíce, týdny, dny a teďka už je to na hodiny a bude to i na minuty, protože v odpoledních hodinách se otevře celý ten prostor v pláži, na pláži Klůček, který je teďka obehnán plotem a vpustíme vás tam v odpoledních hodinách, tuším, že v 15 hodin, ano, ve 3 odpoledne a už bude hrát muzika, už si budete moct dát třeba klobásku, nějaký pivko a potom samozřejmě na scénu přijdou i moderátoři a DJové Rádia Kiss a celý večer bude v barvách Kissu u Máchova jezera. Moc se těšíme a věřím, že i vy, kteří jste už aktuálně na cestě, stejně jako Markéta. Čau.
2: Ahoj Kisáci, tady Markéta ze Sázavy. Zrovna mířím po D1 a mám směr Máchovo jezero. Na D1 trošku mrholí, ale předpověď na odpoledne a večer vypadá úžasně. Přijďte na Kiss Party, večer se tam uvidíme. Budu se moc těšit. Pozdravuji vás i do rádia a těšíme se. Ahoj.
0: Taky se těšíme a důležitá věc, na sociálních sítích se objevují dotazy, zda má smysl vyrazit, jestli vůbec ještě budou vstupenky. Tak ano, vstupenky i na místě. Tak se těšíme. Máchovo jezero, Doxy, pláž Klůček, Kiss Party Live.
1: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.

0: Kiss Active Weekend, 9 hodin 21 minut, posloucháte Radio Kiss. Zařadil jsem tady italskou hudbu z jednoho prostého důvodu, protože právě teďka se budeme bavit o oblíbeném skútru, který pochází z Itálie, a je to Vespa. Ten silnice brázdí už od roku 1946 a tento víkend zaplavuje Prahu, protože se koná kultovní sraz majitelů a milovníků italských skútrů Vespa. Je to vlastně takový největší Vespa svátek v České republice a odehrává se ve sportovním areálu u Vltavy v Troji. No a nejenom, že tam můžete zajít, ale já věřím, že když se budete pohybovat po hlavním městě, takže narazíte i na spanilou jízdu všech vespařů, která pojede přes možná i Václavské náměstí, možná i přes některý z mostů. Každopádně, pokud se budete pohybovat po Praze a uvidíte skupinky jezdců na vespičkách, tak vězte, že to jsou rozhodně účastníci tohoto legendárního srazu. Kdybyste chtěli vidět všechny vespy pohromadě, tak musíte vyrazit do Troji, do areálu Vltavy HG Sport Centrum. Tak a pojďme ještě na hrad s Terkou. Povídej, kam se máme podívat?
1: Zveme vás na šermířský víkend na hradě Cimburg. Známá zřícenina hradu, který za 30leté války odolal i Švédům, se nachází na Kroměřížsku nedaleko Koryčan. Představení se konají ve 14 a v 16 hodin a o přestávce bude probíhat komentovaná prohlídka hradu.
0: Pokud máte plán na víkend, tak je všechno v pořádku. Jak zpívají i 17, it's alright. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, máme 9 hodin 40 minut a pojďme se podívat, kdo se dovolal právě teď k nám do studia. Jukebox. Víkendový Jukebox. Zdravíme na cesty Miloše, ahoj.
1: Ahoj.
0: Miloši, jak trávíš víkend? Pověz nám to, jak jste odstartovali sobotu a neděli.
1: No, dnešek jsme odstartovali cestovně, jedeme na prázdniny, ale jinak každý víkend pracovně, musíme pakat.
0: Počkej, jedete na prázdniny, to znamená, tě čeká nějaká dovolená asi teďka, výjimečně.
1: Ne, čeká mě dovolená, jenom jsem slíbil dceři, že ji odvezu za druhou babičkou do Aše, tak jedeme přes celou republiku.
0: Takže klasicky přesouvačka, a... přesouvačka po silnicích a holčička se těší, nebo si myslíš, že budou slzy, až budeš odjíždět?
1: Ale těší se, je zvyklá, jezdí každý rok.
0: To je dobře, tak asi to moc užije, protože... Já si myslím, že to máš podobně, jako vzpomínky na prázdniny u babičky, nejvíc, viď?
1: No jasně.
0: Ty jo, počkej, já bych to vrátil. Já jsem teďka byl ve vesnici, kam jsme jezdili na prázdniny, kde jsme fakt jako trávili půlku prázdnin. A já jsem se normálně zasnil, já jsem se tam sednul na lavičku po takovou lípu u staletou a říkám, tady se to všechno odehrávalo před těma 30 lety, u lípy, setkání a tak dále. A normálně jsem měl, jako fakt jsem měl vlhký oči normálně. Úplně mě to teda jako dostalo. Říkám, fuj, musím zmizet tady odsud, jinak se budu rozplývat. Takže zdravím Zaječice, protože Zaječice to je kousek od Benešova, takže tady tím směrem, tam jsem prožil nádherný dětství. Takže vy to máte v Aši každopádně, tak úspěšnou cestu. A co vám zahrajou? Jakou písničku?

0: No, zkusíme, ego žijeme len raz.
1: To si myslím, že se bude holčičce líbit, protože včera jsem hrál dokonce nějaký večírek, kde byly i děti malí a tady ta písnička, ta je všechny rozdováděla. Tak zdravíme na zadní sedačku, no, tvojí dceru.
0: Ano, ano.
1: Ahoj, ahoj. Šťastný kilometry, ahoj.
0: Ahoj.
1: Čau, čau.
0: Díky, čau.
1: Tohle je vyloženě prázdninový hit rok 2012. Tehdy to hrálo na každý diskotéce, to už je 14 let, tyjo.

Hezké ráno, hezké dopoledne, 9 hodin 50 minut, schází se mi tu zprávy, jak cestujete, jak se přesouváte. Třeba fanouš teďka poslal zprávu, že mu zbývá posledních 100 kilometrů do cíle a pak už jenom check-in na hotelu a první setkání s pláží. A samozřejmě chorvatský týden. Tak zdravíme vás všechny, kdo někam jedete, kdo máte před sebou další část dovolené. Každopádně, když jsme u toho Chorvatska, tak si představte, že mě se to jako líbilo. Nejznámější fast foodový řetězec, který tady máme, asi na světě, tak vydal takovou mapu, ta naše odnož česká, tohoto řetězce, tak vydala mapu, kde na tento řetězec rychlého občerstvení narazit při cestě z Čech do Chorvatska. Tak pravdou je, že někdo třeba plánuje cestu do své dovolenkové destinace podle míst, kde se dá jít čurat. Někdo to řeší tu cestu podle toho, kde se dá dobít elektroautomobil a někdo tu cestu plánuje podle toho, kde si může dát Big Mac. Tak hezké dobré ráno přejeme. Radio Kiss.

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: S vámi Rádio Kiss. Problémy hlásí dálnice D1, protože na 48. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě. Hořelo tam o kous dál, další dopravní nehoda, takže aktuálně už je naštěstí provoz po dálnici obnoven, ale kolony se tvoří od 41. kilometru a pomalu se rozjíždí, takže Praha-Brno zatím velký špatný. Lepší to není ani v opačném směru, protože se stala dopravní nehoda přímo v Brně na 196. kilometru. Na cestě do Prahy. Tady máme hlášenou havárku dvou vozidel. Je to v tom místě, kde se kříží dálnice D1 a dálnice D2. A ještě zdravíme na Znojemsko, kde v Olekšovici máme právě teďka hlášenou dopravní nehodu dvou autobusů a dopravu tu řídí policie. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Do kin už brzy naskočí dlouho očekávaná česká komedie, která pohladí a potěší všechny milovníky trampingu, stanování, rybaření i laskavýho humoru. Dovolená v Českém ráji nás vezme za jednou trošku rozhádanou rodinou. Drahá polovička by totiž ráda k moři a méně drahá polovička zase počirák. A tak zvolí kompromis. Kemp. Takže stan, skládací židličky, ešusy, spacáky, gitáry, Diana a společný umývárky. A dovolená snů může začít. Letní komedie je v kině od 30. července. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
2: Bylo 10, posloucháte KIS, já jsem Martin Hovorka, teď tu mám pro vás ATC, taky partu Nova Space, tak ať se vám hezky víkenduje.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: Přátelé, my jsme takový meteorologové amatéři, ale vzhledem tomu, že člověk tak nějak třeba plánuje i počasí na dovolenou a většinou mně osobně to vyšlo, protože už člověk ví, jaký servery porovnávat, tak já můžu s klidem říct, že dneska odpoledne bude krásně. A jestli teďka plánujete, jestli si vezmete deštník nebo pláštěnku, neberte si ani jedno, pokud vyrážíte na Máchovo jezero, protože stejně vás tam podle mě s deštníkama nepustějí, ale hlavně to nebude potřeba, protože bude slunce. Po 12. hodině se začne udělat hezky a včera taky to vypadalo buchví jak a pak najednou svítilo sluníčko, takže takhle to bude i dneska, možná ještě lepší. A u té vody na tom Máchově jezeře to bude takový kouzelný ten dnešní večer, jo? Nebude úplný horko, nebude ani zima, bude po dešti. Ježiši, to bude super. Takže pokus na cestě, moc se na vás těšíme. Někteří už jsou na Mácháči, čau.
2: Ahoj, tak dorazili jsme na Mácháč. Chtěli bychom zahrát písničku tak, abychom se rozjeli a jeli naplno.
1: Zahrajeme jako pěknou písničku, třeba Paul Keen, ten by se mohl hodit, písnička Eternity, a věřím, že tohle je přesně muzika, které se dneska dočkáte od DJů a moderátorů Rádia Kiss, protože my to do vás budeme sypat naplno už od odpoledních hodin.
0: Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a já tady mám pro vás teď lehce před půl jedenáctou něco pro odvážné.
1: Kiss Active Weekend.
0: Hrad Okos totiž na dnešní večer připravil noční prohlídku pro ty, kteří se nebojí poznávat hrad pouze za svitu baterek. Takže dneska kolem 22. hodiny, to už bude tma, tak můžete vyrazit na zříceninu, která je hojně opěvovaná trampy. No a v nočních hodinách se budete moct přesvědčit, jestli Bílá paní šla už dávno spát, jak se zpívá v té legendární písnice. Takže pokud vás zajímá, jak vypadá hrad Okos za tmy, tak dneska ve 22 hodin vás tam budou čekat. Ideálně lehce před 22 hodinou dorazit, vstupný víceméně minimální, ale chtělo by to baterku sebou, protože nevím, jestli jich budou mít dostatečný množství. No a pokud byste raději na pivko, tak poradíme, Blanka poradí, kde bude dneska téct.
2: V přírodním amfiteátru u divadla v Červeném Kostelci se dnes kysáci koná pivobraní. Na místě je řada pivovarů a mini pivovarů a připraven je i pestrý program.
0: Jestli máte taky tip na skvělý místo, kde se o tomto víkendu něco děje, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat a já vám posílám do uší další muziku. Teď už Kygo a za okamžik také Labuš, tak ať se vám skvěle víkenduje. Ideálně s Kissem v uších.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: V Rusku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
0: Lecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D800, člověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, je to drážděný.
4: Dobrý den.
5: Guten Tag.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Posloucháte Rádio Kiss, máme lehce před 10:45. Teď se mé schází tým moderátorů DJů Rádia Kiss, protože se budou přesouvat na Máchovo jezero. Nás teďka čeká legenda v našem playlistu, kapela Scooter, která taky rozhodně zazní v našem setlistu na Mácháči, na Mejdanu, DJové budou hrát. Takže přátelé, teďka radost, že tady je Jean-Luc, což je náš vlastně zvukový architekt našeho rádia, stará se o všechny znělky, hudbu, která se line z našeho vysílání. A Jean-Luc taky bude dneska na Máchově jezeře. Čau.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Kiss.
1: Prosím tě, i ty budeš mít svůj set na na Máchově jezeře, na Kiss Party. Mohl bys si říct, co tam jako třeba zhruba zazní?
2: Já jsem hlavně vybíral svoji produkci, takže já mám dost remixů, co se týče hitovek z 90. let, Mysterious Times a podobně. Takže jsem vybíral přesně takovéhle věci, aby to zapadlo krásně na tu Kiss Party.
1: Ty máš teďka hlavně novou věc, to se jmenuje Selaví.

0: Ano, ano, přesně. To tam, tam zazní 100% taky.
1: Tak počkej, než já vím, že ty skútry jsem sliboval. Ty budou za chvilku v našem vysílání, ale my si musíme, když teď je Jean-Luc, tak pojďme dát Selaví.
0: Jako tak to jsi ty... hodnej, ale snad abych nepokazil ten playlist trošku tady.
1: Počkej, ale řekni mi, jako jsi jako velký bourák, že se nebojíš si vzít jako pod palce písničku, kterou dělal Karel Gott.
0: No já jsem se to bál udělat.
1: A co na to říkají lidi? Co na to říkají lidi? Dali ti jako to... hejt nebo ne?
0: Já jsem čekal právě, že hejty budou. Proto jsem to udělal tak jako pro sebe, ale oni chodili docela jako dobrý. Hejty taky přišly. Jako z 80%, 90% jako pozitivní věci, takže já jsem se na bázi toho rozhodl to vydat jako i na platformy.
1: Včera jsem hrál diskotéku a přišli za mnou nějaký lidi a říkali, zahrajte toho novýho Karla Gotta. A já říkám, Karel Gott, novinka, a pak mi to došlo, že to je to tvoje, že jo?
0: Fakt,
1: verze. Takže nový Karel Gott, přátelé, poslouchejte, Jean-Luc!
2: Až

Ladíte Radio Kiss a já bych chtěl tento okamžik pozdravit, poslat pozdravy do Poděbrad, kde jsem včera strávil milý večer, ne ale přímo ve městě, ale za městem na soutoku Cidliny a Labe. Tam je totiž taková restaurace, jmenuje se tuším Soutok a tam byla jako stage, diskotéka, mejdan, dokonce tam ještě během letošního léta vystoupí Holky a Verona, takže super večírek. Každopádně já tam byl včera s diskotékou, bylo po dešti, takže samozřejmě mnohým se nechtělo, ale spousta lidí tam normálně přijelo z Poděbrad po cyklostezce, na bruslích, na kole, tam přijeli lidi v 10 večer, měli čelovky, došoupali se na bruslích a říkali, my jsme přijeli na tu dýzu a tancovali tam normálně na kolečkových bruslích, na takovým plácku. No bylo to strašně jako zajímavý, prostě ty letní mejdany mají něco do sebe, jeden takovej dneska proběhne na Máchově jezeře, Kiss Party Live, to bude trošku větší, než já včera na soutoku Cidliny a Labe, ale co mě překvapilo, opravdu to udělalo radost, až mě to úplně chytlo u srdéčka, že z ničeho nic v průběhu večera tam přišli lidi, svíčka, dort a happy birthday. Říkali, jsi měl narozeniny, tak tady máš od nás něco na zapití a dort jsme ti nechali udělat. Takže já jsem si spoděbrat včera odvést normálně krabici s dortem, tyjo, říkám, tak vy jste sympatiáci. Takže přátelé, to jsem chtěl říct, to jádro pudla. Až dneska budete plánovat, kam si pojedete zajezdit na kole nebo na bruslích, tak tradiční cyklostezka podél Labe, vyražte z Poděbrad směr Soutok s Cidlinou a až narazíte takovou sympatickou hospůdku, kde bude spousta cyklistů a spousta inlinistů, tak si tam dejte třeba, já nevím, co tam budou mít v ramboráky, možná klobásku nějakou, prostě takový to jídlo, který se hodí k těm víkendovým výletům. Smažený sýr možná. Tak přátelé, užívejte sobotní den, ať už děláte cokoliv, ať je s vámi Radio Kiss. Ina má novinku, jmenuje se Whistle Away a tady je na Radio Kiss.

Naše posluchačka tady píše SMSku z dálnice D1. Stojíme v koloně na 39. kilometru ve směru do Brna. Tak díky za informace. Jsou i problémy na 49. kilometru, ovšem v opačném směru, a to ve směru na Prahu. Tady máme porouchané vozidlo po dopravní nehodě. A pokud vás čeká cesta z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec, tak u obce Hůry máme právě teď zbytky plastů po dopravní nehodě, tak tudy projíždějte opatrně. Jestli i vy víte o nějakém dalším dopravním zádrhlu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. My za to děkujeme.

0: Vybírujeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Radio Kiss počasí.
5: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
6: Krásný víkend, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka, za okamžik nová kaskáda a teď Sean Baker.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy. Hey.

0: Kaskáda se spojila s týpkem, který se říká Felix Jen, a udělali dohromady pecku Boy Turn Me. A já věřím, že tahle muzika zazní dneska na Máchově jezeře.
1: Kiss Show Radio Kiss.
0: No a přátelé, na Máchovo jezero bere Radio Kiss svůj Kiss Shop. Je to takový Kiss Shop na kolečkách, kde dokonce vám dneska dáme k dispozici pořídit si i dvě velké novinky, které máme aktuálně v Kiss Shopu. A to je nová kysácká černobílá kšiltovka a máme tam i dámský crop top. A holky, věřte mi, v tom budete vypadat skvěle. Jo, někdo je samozřejmě hubenější, někdo tam má nějaké to kilču navíc, ale jakmile vezmete kysácký crop top, vypadáte hvězdně úplně všechny. Takže pokud jste ještě neměli čas objednat přes kiss.cz v našem Kiss Shopu, tak dneska doražte na Máchovo jezero, protože právě tam bude náš Kiss Shop na kolečkách a tady si budete moct udělat radost a nejenom dámský crop top, ale i tu černobílou kysáckou kšiltovku koupit stejně jako další vychytávky, které náš Kiss Shop nabízí. Tak se těšíme dneska na Máchově jezeře v rámci Kiss Party, no a teď už se těšíme na další muziku, protože budou třeba Emily and Justice, Borovička, nebo právě teď Safri Duo a Play the Life.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: S vámi Rádio Kiss, bezmála půl dvanáctá a taky další tipy, kam se dá vyrazit. Pokud byste se chtěli projet historickým vláčkem, tak trať z Tábora do Bechyně je v provozu a jezdí se právě tady každou sobotu historickým vláčkem, ať už je to Bobinka či Elinka, tak jsou nazvané tyto vláčky. Já si myslím, že pokud máte nějakého mašinfíru malého doma, nějakého chlapečka, který si rád hraje z modely vláčků, tak tohle to je to pravý ořechový pro něj. Takže vemte ho na trať mezi Táborem a Bechyní a věřím, že o tom bude mluvit ještě na konci prázdnin. To je jedno místo, kam se můžete vydat v průběhu víkendu a pak vás také zveme na sraz všech milovníků meruněk. Kde pak se to koná, tak to už ví Terka. Máš slovo, ahoj.
2: Máme tip na výlet pro milovníky meruněk a zábavy. Zveme vás na meroslavské meruňkobraní s jarmarkem u Floriana. Těšit se můžete na hudební program, řemeslné stánky, skvělou gastronomii a soutěž o meruňkového krále.
1: Takový meruňkový knedlíky k dnešnímu sobotnímu obědu, když už začíná lézt sluníčko. Bude krásně, užívejte den, užívejte nejenom zbytek dnešního dopoledne, ale pak i odpoledne, protože ať už budete dělat cokoliv, tak bude krásně. Konečně se nám vyčasí teď Fool's Garden a pak taky borovička od Emily and Justice.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Ladíte Kiss, bude 11:45 a já už se ptám po telefonních linkách, kdo pak se k nám o víkendu na Kiss dovolal. Čau.
1: Kamil.
0: Nazdar, Kamile, kam míří naše pozdravy?
1: Hele, teď jsou kousek od Kyjova a valím si pro holky a jdeme na oslavu narozenin.
0: Teď to slyším, já jsem od Kyjova, takže tím pádem mě dochází Jižní Morava. Moc vás zdravíme. A počkej, já jsi říkám, že Jižní Morava je vlastně rozdělená dálnicí D2. Jedna strana to je, že jo, Mikulov, Pálava a druhá strana právě Kyjov. Která podle tebe je lepší, hezčí?
1: Ale určitě směr Mikulov, o tom žádná.
0: Tak děkujeme jen tak jako za tip, to je třeba pro naše posluchače, kteří by teďka byli na cestě a rozhodovali se, kde dneska zakotví. Každopádně jsi taky na cestách, jak jsi říkal, přesouváte se, tak jakou vám dáme písničku?
1: Ale dáme Brooklyn Bounce, může být?
0: To jo, pozor, takhle jako natvrdo. Dobře, jdeme na ně a přeju ti krásnou sobotu. Ahoj.
1: Děkuju moc krát, čau. Radio Kiss. Welcome to BB Nation.

Zítra mistrovství světa ve fotbale končí, bude velkolepé finále, Španělsko. S kým oni to hrajou zítra? Argentina, říkám to dobře. Počkej. Ježiš, mě to úplně vypadlo. Venezuela? Ne, počkej. Nic, to je jedno, zítra bude finále prostě. Španělsko stejně vyhraje. To o tom žádná. Každopádně máme i naprostou bombu pro všechny fanoušky fotbalu a hudby. Protože pokud si kysáci myslíte, že finále fotbalového mistrovství bude jenom o 90 minutách na trávníku, tak jste na omylu, protože FIFA odhalila detaily závěrečného ceremoniálu a bude to největší show v dějinách sportu. Organizátoři této show pumpují ty největší megahvězdy. Už 90 minut před samotným výkopem odpálí hlavní ceremoniál rapper Post Malone. Toho doprovodí legendy jako Robbie Williams nebo zpěvačka Nicole Scherzinger. No a třešnička dortu, americkou hymnu, bude zpívat držitelka Oscara a Grammy Jennifer Hudson. A to nejlepší přijde v poločase. Vůbec poprvé v historii mistrovství světa uvidíme klasickou halftime show po vzoru amerického Super Bowlu. Celé to umělecky řídí, diriguje, je vlastně nějaký režisér Chris Martin z kapely Coldplay a ten posílá na pódium Madonu, Shakiru, Justin Bieber a taky K-popový fenomén BTS. Shakira dokonce naživo představí oficiální hymnu šampionátu, písničku Die Die. A to pořád není vše, protože je pamatováno i na Hollywood. Tom Cruise plánuje přímo na ploše stadionu šílený kaskadérský kousek. Ve VIP ložích už mají místa rezervovaná Brad Pitt nebo Leonardo DiCaprio, tak už o tom samozřejmě svědčí, že to asi bude něco velkolepého. Já si říkám, že tohle finále člověk prostě musí vidět, i kdyby ho fotbal vůbec nezajímal. Casey, I Think I Love You a taky Wanted do pravého poledne na Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme dálnici D1, pokud jdete právě teďka z Ostravy na Brno, tak na 354. kilometru máme odstavený osobák po dopravní nehodě a píší nám i naši posluchači. Kristýna se ozývá z jižních Čech a radí vyhnout se Českému Krumlovu, protože právě tady je průjezd městem zhruba tak na 20 až 30 minut jsou velké kolony. Tak jestli máte i vy informaci z té své sobotní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme. I have

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Radio Kiss, počasí.
4: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
5: Sobotní pravé poledne, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Synvi Sebastiana a taky Clean Bandit.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: 5. července u Máchova jezera.
1: Až dneska půjdeme domů z Kiss Party, tak už budeme vědět, kdo je třetí ve fotbale na mistrovství světa, protože ten zápas se hraje během dnešní Kiss Party. Možná, že kolem půlnoci vám řekneme i průběžný stav. Každopádně Francie, Anglie nastupuje ve 23 hodin a v tu chvíli už půjde naše show na Máchově jezeře do finále. Takže až to celý skončí na Máchově jezeře v Doxech, tak potom se i dozvíte, kdo je třetí na šampionátu, no a na toho vítěze, na to si musíme počkat do zítřku, kdy proti sobě nastoupí Argentina a Španělsko. Tak, ale to jsem odbočil, to jsme se podívali na fotbálek. Každopádně teď ve 12.09 naši posluchači už jedou na Máchovo jezero, protože za pár hodin, už je to na desítky minut, se bude otevírat brána.
2: Čau, tady Mateáš, Štefan a Lenka, jedeme na Kiss Party a už se strašně těšíme. Čau.
1: Radio Kiss se na vás také těší, všichni moderátoři a DJové budou s vámi a co je důležitý, až budete dávat do mapy to místo, tak Máchovo jezero, Doxy, pláž Klůček, ideálně zaparkovat tam, kde vám neotáhnou vozidlo a potom už se jenom bavit až do nočních hodin. Jinak, přátelé, důležitá věc, množí se dotazy na Facebooku i Instagramu Rádia Kiss, zdali má smysl ještě vyrazit, jestli vůbec budou vstupenky, tak ano, budou vstupenky na místě, tak se na vás na všechny těšíme a věříme, že to bude skvělej mejdan, počasí už se taky vylepšuje a mělo by dojít i v odpoledních a podvečerních hodinách na sluníčko, takže plavky sebou, bude i koupando grando. Teď Taylor Swift a potom taky Saš na Kisu.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Ladíte Radio Kiss, teď to bude trošku o zvířátkách.
1: Kiss Active Weekend.
0: 12 hodin 20 minut a my bychom vás rádi pozvali do severozápadních Čech, do Chomutova, kde je ohromný zoopark a tam dneska probíhá takzvané pohádkové safari, kde vás budou vozit safari expresem, zoovláčkem a navíc tam bude i spousta pohádkových postav a věřím, že to je to, co by mohlo nalákat dostatečně vaše děti. Takže jestli jste teďka na váškách, jestli jít s dětmi do zoo nebo nejít, tak právě na toto dětské pohádkové odpoledne si myslím, že je zlomíte. Takže zoopark Chomutov, užijte si odpoledne plné letní atmosféry a pohádkových postav. No a v případě, že byste rádi viděli několik dravců, tak poslouchejte Terku, protože ona ví o místě, kde na dravce dneska natrefit.
2: Na zámku v Miloticích v zámecké jízdárně můžete navštívit výstavu dravých ptáků, se kterými se můžete vyfotit, nebo si vyzkoušet přílet dravce přímo na ruku. To vše pod dozorem zkušených chovatelů. K vidění tam je vír, sova pálená, sokol stěhovavý, sokol lovecký, raroch velký, poštolka obecná, jestřáb lesní, síček obecný a spousta dalších dravců.
0: Pokud máte také nápad, jak trávit zbytek víkendu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a my vám na oplátku posíláme další muziku. Bude Loubega, slavné Mambo No. 5 a tady už je Ina.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Martin, 48, ale asi nevyhraju, jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško! Ty jsi naše vítězka.
5: Od doby, co tohle rádio začalo vysílat. Jste moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
6: Mně se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kis a v tu ránu se mi vrátí život do žil. Takhle na nás působíte.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Pojďme se teďka krapítek vrátit v čase, a to do roku 2005, kdy kluby ovládla jedna jediná melodie, a to Samuel Barber v Elektronickém kabátě, a s ním si poradil právě Tiesto. Ohromná ikona z Nizozemí, která si pohrála tady s tou legendární

0: Let the beat control your body. Ladíte Radio Kiss, bezmála 13. hodina. Pomalu se všichni přesouvají na Máchovo jezero, ať už naši posluchači, tak i tým DJů a moderátorů Rádia Kiss. No a jednu speciální věc si k dnešní Kiss Party připravil také Vítě Lesák. Ten dorazil, ahoj.
1: Nazdar.
0: Čau. Tak ve 2 hodiny odpoledne vypukne něco přímo v éteru. Mohl by si prozradit?
1: Ano, můžu. Asi víte, kdo všechno na Máchovo jezero jede za DJ, z toho si víme, ne?
0: Tak nějak víceméně všichni.
1: Bude Patrik, Honza, Wendy a tak dále a tak dále. Je jich celkem 7 a každý z nich mi poslal jeden song, který 100% zazní na Máchově jezeře.
0: Tak ty z těch songů uděláš takzvaný mix.
1: Yes.
0: Yes, to se bude míchat tady v éteru.
1: Jo, tady to pojede.
0: Takže přátelé, máte hodinu na to pozvat sousedy, odsunout gauč, jídelní stůl, aby si udělali doma trošku víc prostoru a budete si moct zatancovat přímo u poslechu Rádia Kiss, tak jako na Kiss Party, a třeba vás to naladí dostatečně, že se ještě na Máchovo jezero přesunete v průběhu odpoledne.
1: Přesně tak, my pojedeme asi taky, jak to tak vypadá.
0: Jedeš po
1: vysílání? No asi na kukačku, jako. Já jsem původně jsem říkal, ale je to daleko, já se nechci ještě po vysílání, a hele, venku je pěkně, říkám,
0: no,
1: tak
0: hezky.
1: asi jedem, no.
0: Jestli se někdo bál toho, že bude dneska večer pršet, tak nebude.
1: Nic nebude.
0: Tak jdu, sluneční brýle, a vyrážím si užít hezký odpoledne. Tak ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu přeju, pojďme se podívat, jak vypadá doprava. D1 hlásí dopravní nehodu na 279. kilometru ve směru na Brno. Bouralo se i na Pražském okruhu, 20. kilometr ve směru k D7 a ještě nehoda v Olomouci v ulici Kavková a info od vás.
2: Ahoj, u Lechovic na Znojemsku je nehoda, dva autobusy čelně, odklání se doprava přes Božice a okolní obce, jak ve směru na Brno, tak ve směru na Znojmo. Takže kdo jede z Brna do Znojma nebo ze Znojma do Brna, tak počítejte tady s tou objížďkou.
1: Děkujeme a šťastnou cestu přejeme.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio Kiss počasí.
3: V sobotu bude oblačno až polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
4: Tak 13. odbyla s váma na Kisu už Vítě Lesák. Hezkou sobotu přeju a všechno nejlepší všem drahomírám. Jan Vejn a nebo Medúza. Muzika na Kisu.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Go Home, to je muzika, která právě teď dozněla na Kissu. 13.09, aktuální čas. A co nás čeká a nemine, naše společná 6-hodinová jízda, která dneska bude trošku pekelnější, ale co, venku docela dobře, i když co se týká třeba Ostravska, tak tam v tuhle chvíli bouřky jako blázen. A bouřka bude už za chvilku. Ta hudební, protože si dáme další víkendový jukebox. Objednávky budu přijímat na telefonu 210 323 323 a nebo můžete zkusit i naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Return, Flowrida a nebo Playa Hity, muzika na Kissu v sobotu odpoledne. Užívejte.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Kiss Active Weekend.
1: Víkend v plném proudu a na Kissu samozřejmě další porce tipů, kam můžete vyrazit. V tuhle chvíli možná trošku svlažit volátko, zajít na pivko. Blanko, kam to bude?
2: Prachatický festival piva se koná právě dnes, Kysáci, a jak název napovídá, koná se v Prachaticích a jde tam o pivo. Přehlídku lokálních mini pivovarů najdete v historickém jádru Prachatic. Letos se koná už 12. ročník.
1: A s Blankou se ještě přesuneme do Krkonoš, co tam se děje?
2: Výlet si dnes, Kysáci, můžete udělat do Harachova, konají se tam sklářské a pivní slavnosti. Výběr hudby je pestrý a pivo poteče proudem po celý den.
1: A tady bude hudba taky hodně pestrá, samozřejmě to nejlepší od 90. let. Za chvilku i Jukebox a ještě předtím Trendscore Project a nebo The Cure. Užívejte s Kysáci.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Víkendový jukebox. K víkendu na Kissu samozřejmě patří i jukeboxy, takže opět šance pro někoho z vás nechat si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku a beru vaše apky.
1: Ahoj, zdravíme všechny kysáky, právě jdeme s mým tatínkem na Kiss Party, už jsme před Mácháčem a poprosili bychom vás o písničku od Verony, je to tátova nejoblíbenější, na mě nečekej. Díky a zdravím všechny kysáky.
0: A ještě hlasovka od BJ.
2: Nazdar, nazdar kysáci, tak my už valíme pomalinku na Mácháč, zbývá nám 30 minut, tak prosím něco živýho, ať nám to tam uteče, ať se těšíme.

0: den zmrzliny. Myslím si, že pokud máme venku takovýhle parádní počasí, tak nemusíme čekat až do zítra. Můžete klidně dneska vyrazit a jedno úplně na co, jestli to bude kopečková, nebo to bude sorbet, nebo to bude i točená. Já se asi taky odběhnu na jednu malou točenou desítku.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A dopravu začínáme na D35, 199. kilometr ve směru na Lipník. Je tam dopravní nehoda, dálnice je zcela uzavřená, sjíždí se na exitu 189 Janov a zpátky na dálnici na exitu 201 Opatovec. D1 hlásí dvě dopravní nehody, obě ve směru na Brno, první na 44. kilometru a další na 106. kilometru. A ještě v Praze dva Ťukance, Dobřížská a Jeremiášova. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Máte chuť na zakázaný ovoce a trochu temného vyprávění podle skutečných událostí? Tož vyprázdněte kapsy a nasypte Netflixu do zobáčku pár drobných a puste si Joyu. Snímek o osamělý středoškolský učitelce francouzštiny, která nikdy nezažila opravdovou lásku. Až teď se svým studentem. Ten si vydělává prostitucí, aby finančně pomohl své matce. Sledovat budeme nevhodný a křehký vztah učitele a žáka. Samoty a manipulace, touhy po lásce i zranitelnosti. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Tak, já tady nachystám saky paky a za chvilku startuje ten sváteční Kiss Mix s Máchovým jezerem. Ještě předtím ale Scatman John.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Skapadabadu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu,

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Tak jdeme na to, dneska nás čeká Kiss Party Live na Máchově jezeře. Celkem 7 kolegů DJ se vystřídá pěkně za pultem a já jsem těm 7 kolegům dal vědět, ať mi pošlou track, který 100% na Máchově jezeře zazní. Tak naposílali, tak vy, co budete na Máchově jezeře, vy jste v pohodě, vy to uslyšíte naživo, ale vy, co tam nebudete, tak teď aspoň se na útěchy, že těch 7 kousků si dáme pěkně spojených do jednoho mixu. Dáme za chviličku. Wendy Vronka poslala Luna, Vamos a la Playa, následuje Honza Průcha, Cheyenne, Madre Tie a ještě, když jsme u vody, tak nesmí chybět Jean-Luc, Nick J a Mike.

3 kousky za náma a 4 kousky před náma. Za náma songy od Wendy Vronky, Honzy Průchy a Jean-Luca. Teď bude servírovat Roman Anděl.

ještě jeden kousek, protože za sebou už to má Wendy Vronka, Honza Průcha, Jean-Luc, musím taky zmínit Romana Anděla, Patrika Peltána a ještě DJ Bejslikra, ale nesmíme zapomenout ani na naší DJku Soňu Eden. Protože Soňa dneska vám tam určitě dá tuhle pecku. Subfocus. Já jsem vybral verzi, která je lehce smíchnutá s Fragmou. Tak to je závěrečná, pak už se zase v klidu uklidníme a budeme se věnovat tomu nejlepšímu od 90. let tady na Kissu.

0: Ano, sobota večer v 19 hodin startuje horečka sobotní noci s DJem Basslickrem a budou tam takovýhle pily. Public Domain, Operation Blade. Dáte si i Badadan.
1: Badadan, Badadan, Badadan.
0: A nesmím zapomenout ani na klasiku od Café Del Mar. Horečka v 19 hodin, no a hned potom ve 23 startuje i Bass Machine a jak mají obchodní řetězce třeba italský týden, tak dneska vás čeká italský večer. Samý Italiano a to už po 23. hodině. Tak si na to počkejte, užijte si sobotní večer ve společnosti Kisu a teď i Erotic.

0: Kiss Active Weekend.
1: Díky vám všem, kteří se zapojujete do Kiss Active Weekendu, protože opravdu můžete si propálit jakoukoliv akci děláte, nevím, festival, nejrůznější věci ohledně jídla a tak dále a tak dále. A jedna taková hlasovka tady přistála před malou chvílí. Tak pojďme.
2: Ahoj kysáci, mám pro vás tip na víkend. Přijďte nás podpořit do Malého Bystra u Mařenky v Jindřichově Hradci směrem na Jindřiš. Děláme vynikající domácí langoše, děláme gyros do tortily, skvělý francouzský palačinky, vynikající řecký frappe, pivečko samozřejmě v nachlazených půlitrech. Udělejte si výlet do Jindřichova Hradce na kole nebo pěšky. Je tu i malá dětská herna a budeme se moc těšit. Díky a čau.
1: Zdravíme. To byla Mařenka, možná že i Jeníček. Tak kdybyste měli cestu okolo, tak se zastavte. Za chvilku vyukneme na silnice, jak tam to vypadá. Pražský okruh dneska velký, velký špatný. Ale ještě předtím Mark.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme na silnice, jak tam to vypadá. Nejdřív info od vás, Standa.
2: Ahoj kysáci, jedna dopravní nehoda aktuálně mezi Mariánkama a Chebem. Jeďte opatrně.
1: Děkujeme, dvě dopravní nehody na D1. Připomínám obě ve směru na Brno, jedna na 44. kilometru a další na 106. kilometru. Uzavřená je taky D35 na kilometru 199. ve směru na Olomouc. Zatím odklon. Jakmile budeme vědět, že je puštěno, dáme určitě vědět. A pokud můžete, dneska se úplně vyhněte Pražskému okruhu od Barrandova na Ořech i obrácený směr. Postojíte si tam opravdu velmi, velmi dlouho. Šťastnou cestu.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
5: 15. odbyla s váma na Kisu Vítělesák. Přeju i nadále krásnou sobotu, no a hrnu do vašich uší další muziku. Polk In, Aquagen a ještě předtím Outcast.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: i vaše apky třeba od Libora.
1: Čau Víťo, to je naprosta paráda. Mám před sebou ještě 650 kilometrů, ale jede se mi úplně úžasně s váma. Díky moc, čau.
0: A nebo Týna.
2: Bylo to boží. Takže děkuju, za mě Týna Island. Ahoj všichni, slavte léto.
0: A my popojedem, protože už za chvilku si dáme další víkendový jukebox, tak telefon pomalu nachystejte a za chvíli vytáčejte 210 323 323. Pokud jste stydlíni, tak samozřejmě můžete zkusit naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Bude Kygo, bude Magic System a ještě předtím i Britney Spears. Hezkou sobotu.
3: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kiss Active Weekend.
1: Vyrážíme po celé republice. Další tip, kam můžete tenhle víkend vyrazit, přináší Terka. Tak kam to bude?
2: Zveme vás na šermířský víkend na hradě Cimburg. Známá zřícenina hradu, který za 30leté války odolal i Švédům, se nachází na Kroměřížsku nedaleko Koryčan. Představení se konají ve 14 a v 16 hodin a o přestávce bude probíhat komentovaná prohlídka hradu.
1: A kam o víkendu vyrážíte vy? Dejte vědět přes kysáckou apku, budeme rádi, když budete s námi vysílat.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio K.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde,
3: to je jak na potvoru. Ty člověče, zrovna myší mikrofon, víš?
1: Kisáci, posílejte vzkaz přes apku.
2: Ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Ranní Kis od 6 do 10.

0: Jukebox. A na telefonu už zdravím Sapču. Sabi, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Jak u tebe probíhá víkend, pracovní nebo volno, pohoda?
1: Volno konečně, po dlouhé době.
0: Konečně. Dáme trochu Itálie, DJ Matrix, Sara Perchetti, Amo, komu?
1: Tak, já bych to chtěla pro mého bráchu do Portugalska, ať se mi tam neupeče, pro moji maminku, pro moji tetičku, která je tu se mnou, a pro mého přítele. A hlavně pro tebe a všem Titákům.
0: Děkujeme.
1: A ať se to udělou na macháči.
0: Přesně, děkujeme moc, hraju pro vás už za chviličku, mějte se a zas někdy, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau, čau. Zdravím taky na sraz Alfa Romeo. Musím pozdravit i Masťu, který tam je samozřejmě přítomný. A ještě taky apky od Emila.
2: Čau. Hele, jedeme s ženuškou a s dceruškou na návštěvu. A kdybys nám zahrál na cestu, tak budeme moc rádi. Děkujeme, ahoj.
0: Zahraju a zahraju i pro Petra.
3: Zdravím, zdravím. Chtěl bych zahrát písničku pro našeho skvělého Michalka, který má narozeniny. A
4: pro Honzího, který měl narozky, a pro Ušaka, který taky měl narozky.
3: Takže pro nás všechny bychom si chtěli zahrát

0: Show Rádia Kiss.
1: Žhavé novinky tohoto týdne na Kiss Shopu, na který se dostanete přes kiss.cz, jsou nově dětské body, kysácká kšiltovka a nebo kysácký dámský crop top. Teďka možná chlapi zbystřili, co to jako je ten crop top. Jednoduše po našem dámský tílko. Tak to je novinka, kterou najdete na našem kysáckým shopu. A samozřejmě je tam i spousta věcí, které využijete nejenom v létě, ale prakticky i po celý rok. Batohy, ručníky, skleničky, zapalovače, prostě komplet celý arzenál nejrůznějších věcí, které se vám doma 100% budou hodit. Tak jukněte, kdybyste něco chtěli, objednejte, aby Patrik se po víkendu náhodou nenudil.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na KISu pro vás máme čerstvé dopravní informace, tak pojďme na ně. D1, 104. kilometr ve směru na Brno, čerstvá dopravní nehoda, bouralo se i na D2. Je to druhý kilometr ve směru na Brno, další nehodu hlásí Rýmařov, Hornoměstská, a v Praze dvě nehody, Křižíková a ještě na Pražském okruhu 19. kilometr ve směru na Rozini. U okruhu ještě chvilku zůstanu, protože dnes večer se okruh uzavře, a to mezi Zbraslaví a Řepy kvůli demolici mostních konstrukcí. Uzavírka začne v 19 hodin a okruh se otevře až zítra v neděli v 11 hodin dopoledne, tak abyste s ním počítali. Šťastnou cestu!

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Kiss bude i po 16. hodině servírovat to nejlepší od 90. let. Bude sílou Green Fuck You, ale ještě předtím taky Dr. Alban a Syn Aleluja.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

je krátce po 16. hodině. Zdravím do celého světa, konkrétně třeba Verču se synem Daníkem, který tráví dovolenou v Egyptě. Dominik s přáteli na dovolené v Řecku, Patrik je v Albánii a nebo třeba Marcela v Tajsku. Jsme rádi, že nás posloucháte i za hranicema, protože všude, kde je internet, je KIS. To je stoprocentně jasný. Za chvilku dáme ještě tip, kam můžete tenhle víkend vyrazit a do té doby dáme i spoustu dalších hudebních bombónů. Swedish House Mafia, Ace of Base a v tuhle chvíli i Medúza.

0: Aktivky z Aktiv Weekend.
1: Ještě dáme tipy, kam můžete vyrazit, a jeden bude hodně speciální, protože Terka má pro vás celou sadu ptáků. Tak jsem si dovolil tady trošku změnit podkres, aby to bylo opravdu tematický. Tak Terko, povídej.
2: Na zámku v Miloticích v zámecké jízdárně můžete navštívit výstavu dravých ptáků, se kterými se můžete vyfotit, nebo si vyzkoušet přílet dravce přímo na ruku. To vše pod dozorem zkušených chovatelů. K vidění tam je vír, sova pálená, sokol stěhovavý, sokol lovecký, raroch velký, poštolka obecná, jestřáb lesní, síček obecný a spousta dalších dravců.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend. Radio.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Třeba i tuhle pecku hraje DJ Basslicker hrozně rád v horečce sobotní noci, tak nevím, jestli vám ji dneska pustí nebo ne, nicméně před náma jsou 3 6 6 6 a nebo taky v německých zemích to vždycky říkali takhle.
2: 3x6.
1: Tak jen, abyste byli ve obraze, Thomas a Mike to dali dohromady v roce 1997 a Ofiko skončili v roce 2005. Ano, byly tam nějaký záchvěvy vrátit se zpátky v roce 2011, 2017, ale už to nebyla, dá se říct, ta úžasná, skvělá stopa, kterou zanechali v 90. letech, kdy tyhle pecky fakt jeli úplně neuvěřitelným způsobem. A my si jednu z nich právě teď na Kissu připomeneme. Už se pode mnou roztáčí 3 6 a Alarma. Rok 1997.

0: lepší než originál.
1: Ano, lepší než originál si dá prázdniny, dá si pěkně volníčko a vy si samozřejmě můžete připomenout to nejlepší, co se tady událo za dobu působení lepší než originál. A to všechno najdete na našem webu kiss.cz, kde je právě i článek o lepší než originál a v něm i proklik na všechny songy, které jsme tady na KISSu předělali. Tak kdybyste se nudili nebo venku nebylo úplně ideální počasí, věřím, že si tam pár kousků najdete a věřím, že i dneska večer na Machově jezeře zazní i poslední věc, kterou udělala ranní trojka, a to je We Are Family. Ale uvidíme, necháme se překvapit, teď můžu otajnit, co si budeme na KISSu hrát, Artemas, Kate Ryan, a nebo i Backstreet Boys.
0: Radio KISS, to nejlepší

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8.

0: zívenář spůtená. S kysem za volantem po celé republice.
1: Jukrem na dopravu, jak to jede? No, spíš nejede. D10, 20. kilometr ve směru na Prahu hlásí dopravní nehodu. Připomínám i nehodu na D2, 2. kilometr ve směru na Brno. Bouralo se i ve Stráži pod Ralském v ulici Revoluční a co se týká samozřejmě i příjezdu do Prahy od D5 směrem k okruhu, tak tam si postojíte zhruba 20 minut. No a Pražský okruh ve směru na Zbraslav zdržení zhruba 30 minut a v opačném směru postojíte zhruba 20 minut. Šťastnou cestu!

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
5: 17. odbyla s vámi nadále na KISSu Vítělesák. Hezkou sobotu přeju všenej Drahomírám a hudebně David Guetta a nebo Aqua, Dr. Jones.
3: To nejlepší od 90. let. KISS.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Ano, to je přesně dneska ve 14 hodin se otevřel areál, už se to všechno plní a na telefonu už Vronka Gang. Nazdar.
2: Ahoj, čau, zdravíme všechny, zdravíme posluchači, čau.
3: Ahoj všichni.
1: Prosím vás, kdybyste nevěděli, o koho se jedná, Wendy Vronka a Magda Vronková, jo, tak prostě jsem řekl Vronka Gang, tak doufám, že jste se jako neurazili, že je to v cajku.
2: Krásný.
3: Je to pecka.
1: Krásný, tak pecka to doufám, že bude i tam. Jak to tam vypadá na Máchově jezeře?
2: Je to naprosto fantastický počasí, máme úplně ideální. Na začátku, když jsme dorazili, tak malinko sprchlo, ale odešlo to všechno pryč, aby my jsme tady mohli dneska pořádně s kysákama zapařit.
1: Já jsem se bavil i s Wendy, protože vy jste dopředu posílali songy, který 100% zahrajete a hrál jsem teda dneska Lunu Vamos a la Playa. A ty si Wendy říkala, co?
2: Je to tak, Víťo, můj set začíná Lunou, takže nelžeme, je to tak?
1: Hej, dobře, dobře. Jinak spoustu kysáků máte ještě na cestě, samozřejmě i spousta dotazů, jak to bude s Lupeny. Lupeny stále na místě, samozřejmě jsou k dostání. Jak se jinak těšíte ještě? Poslední otázka.
2: My jsme natěšení moc a v podstatě už jenom odpočítáváme posledních pár minut, poslední tu hodinku, aby to konečně vypuklo, protože to bude dneska jízda.
1: Ano.
2: A co nás nejvíc těší je, že se kysáci těší, jako opravdu jde vidět, že jsou naprosto naladěni na party.
1: Tak paráda, za 1,50 minut startujete. Jo a prosím vás, ať Patrik se s tím Radkem už nehrajou. Jo. Pokud kysáci nevíte, o co jde, podívejte se na naše sociální sítě a hnedka budete moudřejší. Zdravím, mějte se tam krásně, vidíme se.
2: Díky.
1: Čago, ahoj. A pro vás ostatní důležitá informace. Budeme hrát podle vás další víkendový jukebox. Je tady za několik málo okamžiků, tak točte 210-323-323 anebo naše kysácká apka Saš, Jonas Brothers anebo Calvin Harris.

0: na lince 210 323 323 už zdravím Petra, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kam jedete? Máte nějakou cestovatelku?
1: Jo, jedeme do Domažlice, nebo kusek za Domažlice.
0: Paráda, co tam budete dělat?
1: Vyzvedou nějaký stavební materiál.
0: Jo, takhle, který samozřejmě máte koupený, nejdete někomu za plot, jako.
1: No, lepší by to bylo, ale musíme ho koupit.
0: Ale ušetřil bys, ušetřil. Tak Safokus, komu pošlem? Povídej.
1: Všem zíkovským hasičům, převážně, nebo hlavně starším žákům a přáním, ať jim to příští týden vyjde.
0: OK, tak držíme palce, zdravíme, přejeme skou sobotu a zase někdy, ahoj.
1: Jo, díky, ahoj.
0: Čau, čau, a ještě hlasovka, David.
2: Darec, prosím tě, v září mám narozeniny, tak jsme se chtěli s Lindou zeptat, jestli bys nám mohl teď zahrát nějakou písničku. Necháme to na tobě, tak díky, zdarec.
0: Mohl bych, určitě. A ještě pozdravím Karla, ten dneska slaví 70. narozeniny od celé jeho rodiny a přátel. A taky pro kamaráda Pavla. Ten dneska slaví 50. narozeniny a je to nejlepší popelář široko daleko od Poděbrad. To napsal Petr. Nebojte se, ještě budou možnosti, jak si nechat zahrát. Za chvíli Gareth Gates, teď ale Sub Focus, Solar System.

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupíčku.
2: To je dobrý!
3: Do hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

se pošilávám očkem na živej přenos. A je pravda, že to je úplně neskutečný. Jedno bych tam chtěl vyrazit, několik pokusů o lísky úplně nedopadly. A je pravda, že tento a ten následující víkend se tam protočí zhruba, teď dobře poslouchejte, 400 tisíc lidí. Tak jen abyste věděli, jak to bylo. A jak to bylo včera večer, tak pozor, jednu žhavou novinku taky představil Martin Garrix společně z YouTube. Dá malou ukázku, protože samozřejmě jenom kde to najdete, tak jsou servery, kde je opravdu jenom kousek, protože tahle skladba ještě ofiko nevyšla. Jmenuje se Fireflies.

0: Dál.
1: Dáme Milky, dáme Scooter a dáme i další jukebox už za chvíli.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Good evening!

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: 210-323-23, obsazeno, tam už čeká Radka. Radu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Já jsem myslel původně, že voláte

0: z mého rodného kraje. A ono ne, ono to úplně tak není.
1: Ne,
0: tak,
1: je to úplně někde jinde.
0: Takže ne česká rybná u Žamberka, ale česká rybná u...
1: Proseče.
0: Dobrá, tak už to máme jasný. Povídej, ty tam máš nějaký oslavence.
1: Máme tady oslavu 50. narozenin dvojitých.
0: Double.
1: Je to můj brácha Pavel a švagrová Jana. A chtěla bych, jestli byste jim nezahráli nějakou pěknou od podlahy od Unlimited.
0: Jasně. Jsou zatím ještě v pohodě, nebo už nevnímají?
1: Ještě jsou v pohodě.
0: A jak to vidíš, jak to dopadne?
1: Já si myslím, že špatně.
0: Špatně. Tak co by se dalo čekat? Prostě 50 máš jednou za život, že jo?
1: Jasně tak. A hlavně, chtělo by to ještě jednou těch 50.
0: No to určitě, to určitě. Přejeme i Skisu hodně zdravíčka a hrajem pro vaše oslavence. Mějte se tam dobře, hezký večer a zas někdy. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: 18. za minutku a jak to vypadá na silnicích? Pražský okruh, 21. kilometr ve směru, kde jedničce hlásí další dopravní nehodu. Počítejte tam se zdržením jak v jednom směru, tak v druhém, protože dneska v 19 hodin, což je už za hodinku, se zavírá okruh a budou se tam bourat mosty. Ještě dvě nehody, jedna v České Lípě Antonína Sovy a druhá v Krupce Hálkova stezka. Přejeme z KISu šťastnou cestu a pevný nervy.
0: Radio KIS. Filmové tipy.
2: Jeden z největších příběhů tohoto roku konečně vstoupil na stříbrná plátna. Christopher Nolan nám po úspěšném Oppenheimerovi odvypráví komorní příběh čím dál zlomenějšího Odyssea, jenž po triumfu v Troji vzdoruje bohům a snaží se vrátit na ostrov Ithaka, kde ho marně vyhlíží milovaná Penelope i dospívající syn. Historická podívaná Odyssea už teď v kině. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
2: 18. odbyla s Teskysem, Svítou Lesákem, přeju hezkou sobotu a dáme další pecky do vašich oušek. Bude iná a ještě předtím Captain Jack a Only You.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
4: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

Ina právě teď na Kissu před 8 minutami odstartovala Kiss Party na Máchově jezeře. Já se tam chystám hned po vysílání, aspoň na takovou lehkou kukačku, protože samozřejmě zítra vysílám, tak jsem zodpovědný, nemůžu tam dělat nějaký virvál. Co se týká následujících minut, tak na Kissu další dva jukeboxy. Juknem, co jste všechno naposílali, vezmem i telefony, tak jenom připomenu 210 323 323, telefon do studia, anebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Muzika zcela jasná, Dario G, Mikolas a v tuhle chvíli i Groove Coverage. Hezkou sobotu.

0: Telefonní linka 210-323-323 tady blikala jako blázen a dovolala se Mariana. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vy máte taky dneska nějakou speciální akci nebo chceš jenom tak někoho jako pozdravit?
1: Ne, chtěla jsem poděkovat našim kamarádům, protože my jsme se vrátili právě z Chorvatska a oni se nám starali o kytičky doma, víš? Tak chtěla jsem poděkovat a poprosit tebe zahrát písničku Maj od Emily.
0: Tak mám to nachystaný, tak samozřejmě zahradníkům děkujeme za účast, pozdravuji tam a hraju Emily a Ondrej Kandráč, Maj. Mějte se tam dobře a zase někdy
1: taky
0: na kysu.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, papa.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

blázen. Je pravda, že ten poslední týden tak to bylo neskutečný, hlavně konzumace všeho, přejídání. Přepitej jsem byl, zle mi bylo a ještě jsem nakynul 2 kila. Ale co chci říct s tímhletím pádem? Že my jsme se trošku dneska tak jako prostřídali, protože já jsem se vrátil z Orlických hor, z východních Čech a dneska tam míří Martin Hovorka do Bystřice, kde dneska probíhá velká akce, tak jestli jste někde z okolí Ústí nad Orlicí, Jablonného nad Orlicí, tak Bystřec dneska večer, Marty Hovorka a další hodně povedený mejdan, který startuje už za několik málo okamžiků. Khaled, Medúza, anebo DJ Bobo, tak to je muzika, kterou si na Kissu střihneme právě teď.

0: zase před 6:45 a na kysu si dáme pro dnešek taky poslední jukebox, tak pojďme rychle na to. Zdravím Zdenču.
1: Ahojky, zahraj tam prosím tě Tiesta a bylo by pro mě obrášku Kamču. Se vzkazem, že na něho myslíme, celá rodina, ať se drží. Díky ti, ahoj.
0: Další hlasovka, Peťula.
2: Ahoj Víťo, prosím tě, mohl bys mě zahrát. Dneska mamka slaví narozeniny, její 64, Věrka. A že jí přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A posílám to všem kysákům i tobě do studia. Zdraví Peťula s rodinou.
0: Děkuju moc a ještě Indra.
3: Ahoj Víťo.
4: Zdravím vás všechny z přehrady Skalka Chebský.
3: Prosím tě, nech nám zahrát něco na Skalku a fandíme ti a držíme ti po celé stejně lepší na rádio na světě.
4: Jo, a děkujeme, mějte krásný víkend.
0: My taky děkujeme, bohužel na všechny se nedostalo, čas je neúprosný, 19. za pár okamžiků a startuje horečka sobotní noci a hned potom i Bass Machine, všechno pod taktovkou DJ Bass Lickra. Vítě Lesák, Balík Saky Paky a bude se na vás zítra těšit taky. Ježiši, to bylo básnický střevo.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: Party People on the Floor. Začíná to tady Horečka sobotní noci 19 hodin na rádiu Kiss. 18. červenec. Ano, a dneska jsem chtěl říct Trans Party Live. Ale ne, Kiss Party Live. Kiss Party Live dneska ve velkým Máchovo jezero. Takže vy, co tam ještě nejste, rozhodně vyražte, protože to bude neskutečný a jediná Kiss Party Live v letošním roce, kysáci, jo. V letošním roce. Takže ať to stojí za to, pařmeni, a já vám dneska budu tady solid hity i pro vás, který jste bohužel nemohli být součástí našeho veleslavného Kiss Party Live Party. Party People. Teď teda ale ještě jsem chtěl zmínit, že skladba, která nám dohrála Vladis Nikol, byla nahoru pro naši Barušku Tlučořovou, Žijem pre moment. Takže to byl song, který jsem teď zahrál. A ještě jí pošlu jednu. Launch, Follow Me. Pro ty, kteří třeba milují Ibicu, byli na Ibice. A já příští sobotu nebudu na Kisu, nebudu v Horečce sobotní noci. A jako reálně to přiznám, budu totiž v Belgii na Tomorrowlandu, ale já pro vás tu Horečku sobotní noci připravím. Bude tady. Nemůžu vzít přenosový vůz do Belgie na Tomorrowland, to jsem původně chtěl, ale ono to nejde. Neudělám živý přenos z Belgie z Tomorrowlandu, bohužel. Takže jenom se chci přiznat, že poprvé za těch 22 let asi tady s váma úplně nebudu, ale budu v Belgii na Tomorrowlandu a budu vám potom přinášet informace. Ale Horečka bude i se mnou s Bejslikrem. Teď teda Launch, Follow Me.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Dneška sobotní noci dneska krásně pumpuje, musím jako uznat, že ty hity vás baví. Píšete mi tady o 106. E-Type, Here I Go Again, Illenium, nový Die Living, taky se vám to líbilo, takže děkuju za to, že to takhle jako pěkně jedeme na Radio Kiss. A k čemu jsem se chtěl dostat, je další skladba Karma, Da sam ja tvoja jedina. Pardon, Chorvati prostě ty to umí, ty to dávají dohromady geniálně a ta jejich muzika prostě má sveřepnou energii. Takže za mě jedna z těch nejlepších věcí, kterou Karma vyplodila, Pipi, Neno a spol, Da sam ja tvoja jedina, teď na Kisu. A samozřejmě za chviličku zase taky pěkná hudební plejáda, vás dneska nebudu tady nějakým způsobem obírat o music. Gabri Ponte, He's a Pirate, nebo Skutři budou Maria, I Like It Loud a Mr. President, I Give You My Heart.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.
0: Yeah.

0: Dneska v horeče sobotní noci řimí samý skvělý muziky, hudby. Mr. President, I give you my heart. Já mám pro vás takovou historku, kterou jsem zažil s Mr. Presidentem, když jsem hrál after party v květnu teď letos po 90s Explosion. A byla tam spousta interpretů, kteří vystupovali, třeba Max, jo, Mr. President, Captain Jack a spol. A všichni mi přinesli flešku a na after party měli živý vystoupení svých hitů, který třeba ještě nikdy nevyšly. Mr. President si přines dva nový hity, který vydal. Nevydal a má je připravený na příští rok. A já jim měl pustit. No jenže, ona mu ta fleška nehrála. Já tam měl čtvrtý přehrávač, ani v jednom mi to nešlo. Měl jsem tam tablet, měl jsem tam telefon, všechno jsem to zkoušel, ono to nešlo. Přines mi druhou flešku, ona mu nefungovala. A on už byl vyloženě na mě naštvaný, že mu to nejde. A já jsem říkal, pane bože, kámo, já za to fakt nemůžu. Mně to nejede. Tak jsem udělal jednu v autě vždycky na štěstí nosím notebook, tak mi teda asi někdo vykrade, jo, před rádiem. Ale nosím tam notebook. Takže jsem letěl pro ten notebook, ta jeho fleška se nenačetla ani v tom notebooku. A já si říkal, no to není možný. Takže mě napadlo, ať mi to pošle přes nějaký úschovny jeho, poslal. V notebooku jsem to překonvertoval a pak jsme fungovali. Ale kdybyste viděli, jak byl naštvaný, ale já jsem za to nemohl. Mr. President, teď ale Timmy Trumpet, na The Place, na Kissu, za chvilku Avicii, Wake Me Up.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Kačka sobotní noci a DJ Basslicker. Kiss.
1: Z playlistu na Radio Kiss Perfect Pitch a Sweet Dreams a za chvilku DJ Dean Play It Hard. Já se u DJ Dean na chvilku zastavím, protože to je člověk, který ho teď trápí zákeřná nemoc a chodí na různý rehabilitace a tak dále. Původně měl naskočit zase v srpnu do Vínku, Hamburgu a tunel klubu. Vydává společně s Viktorem F. spoustu skvělých hitů, ale bohužel DJ Dean je vážně nemocný, tak snad se z toho brzo dostane a já bych chtěl zahrát za chvilku jeho věc Play It Hard na Kissu, protože to stojí za to a DJovi Deanovi přeju brzký uzdravení. Horečka sobotní noci, jede dál na plný pecky.
0: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.

0: Dopoledne po 20. hodce na Rádiu Kiss se tady scházíme vždycky v sobotu a dáváme si tyhle ty pěstojní věci, které máte tak rádi. Já doufám, že v tom nejsem sám, protože miluju tyhle ty hity a děkuju za to vám všem, který mě posloucháte a pravidelně si tady dáváme melodie tak, jak to máme rádi. Takže teď zase něco pro všechny milovníky trendu. Binary Finery, jejich věc 1999. 1999. Ano, tak v roce 2026. Ideální, sakra, musím jde polknout, já nevím, nejde mi to, neumím polikat, holky, co umíte polikat, tak, mě zavřou dneska, tak jo, jdem si dát Binary Finery za chvilku, novinku od Offenbach, 4 to the floor, na Kissu, baví mě to mega.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Rádio Kiss, horečka sobotní noci a teď italská music, Florfila, Technoromec. Já vás tímto zvu na 23. hoďku, kdy dneska v rámci Bass Machineu rozjedu speciál Italo Danceu. Italo Dance speciál. Minulý týden jsme hráli Hardstyle od 23. do půlnoci a tolik SMSek, e-mailů na Instagram DJ Basic, tolik zpráv jsem nedostal asi za celých 22 let, co jsem na Kissu. Jo, při 500 Kissmány, to jsem dostal možná ještě víc, ale vy jste byli nadšený z toho hardstylu, takže já ten hardstyle v rámci Rádia Kiss a pořadu Bass Machine, který tady máme každou sobotu od 23 do půlnoci, už po 331, tak budu hrát pravidelnější. Ale dneska italská muzika, takže Florfila Techno Romance právě teď na Kissu. Let's go!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
1: Good evening, citizens of Earth. This will be your last chance to escape. I want to invite you to a new world. A world of liberty. A world of peace.

0: Tak chtěli jste nějakou českou muziku? Napsal mi tady Cvalda, to je krásná přezdívka. Zahraj mi Veronu, na mě nečekej. Já přijdu až ráno, no, tak dneska spousta z vás přijde až ráno, pokud máte skvělou party, takže mám z vás radost, kysáci. A dáme si Apollo Road. Apollo Road od ATB-ho. A to bude pro Anetku, protože vím, že Anetka tohle miluje, tuhle skladbičku. Takže Anet, to je pro tebe, užívej si to. A taky si dáme Beam versus Cyrus. You can touch this!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio.

0: 21, no tak 21 může být v občance, ale 21 odběla na rádiu Kiss Nightcrawlers, Push the Feeling On a taky Calvin Harris, How Deep Is Your Love, jeden z těch nejbohatších DJů světa. Spousta z vás kritizuje jeho vystoupení v Ostravě, za mě jako to bylo fenomenální, mělo to hlavu patu, bylo to krásný a trhali jsme si tam rodidla a bránice jako se pohybovaly, tak jako co víc. Za chvilku i Star Splash, Daisy D, Fly Away, Oven of Your Heart, anebo tuše BB Rexa, novinka s Davidem Gettou, Sad Girls na Kissu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Jo, tak já jsem vám sliboval, že si dáme Star Splash Fly Away. Já si pamatuju, jak Michal Kavalčík asi před 14 dama nebo třema týdnama tuhletu skladbičku pustil v dopoledním Kisu. Hele, a tolik z vás se mi ozvalo, hele, vy na Kisu hrajete Star Splash, jo. No to si tam dal Michal a mě to docela mrzí, že to není v denním playlistu, protože za mě jako opravdu skvělá třaskanice, která trhala asfalty v roce 2003, tak si dáme. Za chvilku Dimitri Vegas, Like Mike a Tiesto, Thank You Not So Bad. No hele, prostě pojedeme. Já děkuju za to, že ladíte Horečku sobotní noci. Bude to i pro Toma, Fáňu, Lucu, Lukina. Díky za kytky, Luky, jo, pomoh. Takže pro všechny, kteří mají doma kytky. Hej, houpa zmeni, a pro Tomíka. Zase jsem zapomněl malé.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: pár zmení. Zase si dáme nějakou klasiku krásnou. A tento okamžik je tady Armin van Buuren, Like a Child, jako dítě. Tak to pošleme Teresce, protože vím, že ta miluje. Tereska miluje Armin van Buurena. Love is the Darkness původně jsem chtěl zahrát, ale tady Like a Child, jeho aktuální věc, mimochodem Armin van Buuren. Zrovna teď, ne na hlavní stage Tomorrowlandu, ale na té vedlejší. Na hlavní stage bude příští týden a já vám na svůj Instagram, když tak si mě přidejte, Instagram DJ Basic, kdo je Basicker, takže od čtvrtka budu dávat příspěvky na Instagramu z Tomorrowlandu, jak to tam vypadá, jaký to bude, takže vám tam pustím třeba i přímý přenos, jak to vypadá, jo? Když on vlastně přímý přenos pojede, no, má všude po světě. Teď ale Armin, Like a Child.
1: Horečka sobotní noci.
2: Radio Kiss.

0: Já jsem tady mluvil o drum and bassu a v tento okamžik si jeden z těch drum and bassových válů a přeslovek strčíme do éteru našeho krásného rádiového. Je tady Chase and Status a Flow Dan, jejich Babadan, Babadan, Babadan. Nářez, takže kdo tohle má rád? Kdo má tohle rád? Ať mi napíše, jo, Instagram DJ Bassliker, do Bassliker. Komu se líbí drum and bass a pokud vás bude víc jak 10, tak toho drum and bassu budu hrát víc. A kdo má rád hardstyle, pište mi taky. A já vám ten hardstyle budu hrát ještě víc taky. Ha!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Ale už ani ne hodinka, je tady Bass Machine, který dneska pojede v rytmu Italo Dance Music. Minulý týden jsme hráli Hardstyle, dneska Italo Dance Music. Takže děkuju za to, že ladíte a že si to tady se mnou dáte na Radio Kiss, protože ten Italo Dance přivítá třeba legend jako Prezioso, Gigi D'Agostino, Mesh, dáme si Mascaru, dáme si samozřejmě fenomenálního Molelu a další prostě extraligový hráče. Takže to všechno brzo. Teď, ale když jsem u té Itálie, tak schválně si zadá pro všechny, kteří chodili do KC Karlov Benešov a my jsme si tam pouštěli s Pilim a s Lukášem, s klukama prostě benešovským maskotem a Pilim, který si pozdravit Rabána Anima Liberu. Jdeme na to!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Fatboy Slim. Tak on nikdy nebyl tlustý, jak se o něm tvrdilo, ale byl skvělý. Takže Fatboy Slim právě teď na rádiu Kiss. Right here, right now. Za chvilku Ozone, Dragostea Dintej nebo Alan Walker. Taky další z těch hvězd, který letos zařmí na Tomorrowlandu. A bude i fenomenální dvojka kolečkových sester Laurel Girl, jejich Love You More hit, se kterým si pohrál i spektakulární DJ Paul Elstak.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss Radio.

0: Tak, zase jdeme do cílové rovinky, za chvilku je tady už slibovaný Bass Machine, ale teď ještě nějaká ta hezká písnička, která vás rozoupe. Chtěli jste zahrát, tak já to tady Maruse splním, to přání, abych zahrál Kisparadovou jedničku od holek. No, Kisparado vyhráli Skútři, No Rewind, ale tahle ta písnička je skvělá, že holky Party 2026, je to tady pro tebe, jo? Na Kisu za chvilku i My Sherry!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Bass, this is the bass test. Ano, bass licker in the house. Tak, kysáci, za chviličku si dáme hudbičku bass machineovskou. Dáme si Italo Dance in the mix. Prázdninová, nějaká dovolená se nekoná, kysáci, to ne. Já vám tady prostě o prázdninách míchám music. První týden to byl Hands Up, druhý týden to byl Hardstyle a teď Italo Dance. Takže míchaný bass machine in the house, speciál, prázdniny 2026, živej, samozřejmě ne, živej. Jedeme tady s váma, jsem tady s váma live on stage, takže za chvilku už Bass Machine Italo Dance, ale teď Café Del Mar, Energy 52 nebo Aaron Chupa.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

Hoop a Zmeni! 331 Bass Machine je připravená. Jdeme na to, ať to stojí za to pořádný rechtičky. Jak si poděkovat, ale fakt musím poděkovat za minulej týden. Za hardstyleový speciál, který jsme tady dělali, nebo který jsem tady dělal. Chci poděkovat a pozdravit Ludvánka Soukupů, který mi namíchal úžasný set minulej týden hardstyleový. Já jsem to tam zmínil úplně na prd, nesmínil. Takže si Ludvánkovi se omluvit a zároveň mu poděkovat. Ale pro velký úspěch hardstylu já jsem nedostal asi za celých 331 kol Bass Machine, který tady jako jedu, na Kisu tolik zpráv, jak jste byl úplně jako vyndaný z toho, kolik z vás se udělala radost, jo. Takže, Kisáci, já jsem se rozhodl, že příští týden bude opět hardstylový speciál. Příští týden zase hardstyle. Takže si držte klobouky, protože si to dáme, jo. Ale dneska teda nedám hardstyle, dneska dáme speciál Italo Dance. Italskou muziku, protože já miluju Itálii, to jste si všimli. Italská muzika prostě tam je lahodí. A protože máme dneska Kiss Party na Máchově jezeře, tam taky jsem tam nějaká ta Itálie, takže si dáme prostě hity, který do té Itálie neskutečně patří. Takže In The Mix dneska by DJ Basslicker a věřím, že ta italská serenáda dneska pojede krásně v rytmu. Takže ať to stojí za to, Kisáci, miluju vás, chci poděkovat za to, že dneska budete ladit Italo Dance, Italo Dance Night. To byl taky můj speciál na dancu. Takže teď ale Italo Dance Night, Bass Machine, Radio Kiss 18. července a 331. Hey ho!

Já, ladíte Bass Machine 331, to je jak 331 stříbrný stříkaček, stříkalo přes 333 stříbrný střech, ne jedna, ale tři. Dneska Italo Dance speciál, takže samá Italo Dance Music pro vás všechny, mý drazí milovaný, tak doufám, že jste si tady našli v tom zákoutí muziku podle vašeho gusta, podle vašeho mání, k mání. Tak, ale chci pozdravit všechny, který mi tady píšou z Kazoše a že vás není málo. Bass Secret, to je úžasný, tahle sobota je fenomenální, já jsem v Itálii vyrůstal a na těch nejlepších rádiích Disco Radio, M2EO, Radio Italia Network a ty jsi to tady prostě všechno tak odpálil a jsem se přenes do těch časů dávno minulých, kdy se tohleto krásně hrálo v éteru. Takže díky za Radio Kiss, že to tady nabízíte. Ano, já mám taky radost a popojedeme dál Italo Dance Music in the Mix na Kissu. Let's go, Bass Licker is in the house a díky za všechny vaše vzkazoše.

No mý mazlíci, já tady dneska moc nemluvím o playlistu, takže prosím vás, teď jako Gigi D'Agostino, Only You, toho jsme si dali, skladbičku, tuhletu krásnou, a teď vlastně The Last of the Mohicans, vlastně Pandolfi a Gigi D'Agostino, ty to dali takhle krásně dohromady a já jsem si jako zaspomínal na Gigiho, protože ho mám rád hrozně, úplně si ho vážím, tohle elegánek, když mě štve, že jsem si koupil na něj lístek do Lince, on to zrušil letos 5. června, ale náhrada bude v prosinci 13., takže věřím, že ta náhrada bude stát za to, kámo, jo? OK, no a taky jsme si dali Rock the Discotheque, Preciosa s Marvinem, úžasná věc od tyhletý italský bandy, protože dneska samozřejmě jedeme Itálii, jenom Italiano Mafiano, jo, dneska prostě se s tím nemydlíme, tak a popojedeme, ještě jsem si chtěl dát nějakou florfilku, no a budeme se loučit, kysáci, protože můj čas je pohopohé prozatím, no ale chtěli byste ještě nějakou molelu, jsem teda hrál Discotheque People, ale tak bych mohl dát Lovelace Forever třeba, nebo Eriku jste chtěli CYT Remix, napsal mi tady Dominik, hele, zahraju CYT Remix a jestli bych neměl teda nějakou tu molelu, no jo, dáme, Mesh, ještě byste chtěli Mesh, já už jsem Mesh hrál, tak ještě chcete znova Mesh, no tak já hrál In Your Arms, Cutting Edit, takže teď si dovolím zahrát třeba Music is playing so loud, Music is playing so loud, jo, takže tohle všechno vám nabídne DJ Basslicker na Kissu. Takže děkuju za to, že jste setrvali, že jste tady se mnou byli a že budete i nadále konzumovat vysílání Rádia Kiss. Hej ho a do neba si s náma.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kisu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.